0: की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A i existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal How nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karam yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše vlasy.
0: Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů?
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it. It will be very nice and we have to bring this, that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya jogu.
0: And someone who they learn yogas and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there are some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: 2leté, 3leté.
0: 5 years.
1: 5leté.
0: 10 years.
1: 10leté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale je stále, on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpuriji.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple tree.
1: A ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And others comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj Guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them. Speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course your disciples and they should be not that okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje,
0: but that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: or singer,
1: nebo zpěvák,
0: etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostateční.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho, trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říká, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said. Have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so, yes.

0: Today, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors, surgeons.
1: Takže lékaři, chirurgové.
0: They are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said.
1: Náš Holy Guruji řekl.
0: The doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes in. This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are alive.
1: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my soul live, the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách,
0: he's again in the body.
1: je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is also one doctor.
1: A také jeden lékař.
0: And he's in New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked someone who was died and again came in body into body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is it in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki Ashram.
1: Tak tady v Ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we were walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, made some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba kočka.
0: Or is he died.
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the The soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak chce.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul,
1: ta jiva,
0: because there is nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga,
1: a proto je
0: name yoga.
1: Podobně jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world, millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jógy je na celém světě.
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques, that's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said, one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady jste.
0: You have also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A ty jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: There

0: really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energii.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called brahmari.
1: Takže říká se tomu brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the brahmari, ten zvuk, pranayam,
1: k pranámě brahmari,
0: there are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds, they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are, and also many people they have some problems in the sounds, in the mouth, in head, and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, near in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails.
0: Nails very big and very nice, red or yellow or orange.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na
0: So the men have so long nails and

0: ale
1: mají dlouhé nechty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy, ty jsou
0: so they have nice cut it and
1: ty mají krásně ustřižené ty nechty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát
0: don't put so much nails, otherwise manželu. You can harm little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
0: So we go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go a little in and then out like this.
1: Čili
0: then it's completely closed.
1: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně.
0: And we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.
0: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšel jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now, this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát. Tu
0: like dnech. This slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful feeling in the whole body.

0: body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many this all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti, kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: si. But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To no. Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15krát, 20krát.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to
0: naučíme. And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayama.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé,
0: it's a beautiful half hair is white and half hair is black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire.
1: A dokud máte touhy, přání.
0: You can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much, of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobré stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like that.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are late.

0: Ale ráno jste líní.
1: And again.
0: A znovu.
1: And money is gone.
0: Peníze jsou pryč.
1: And the skin is hanging and hanging.
0: A kůže na obličeji visí stále víc.
1: So yoga helps.
0: Yoga pomáhá.
1: Really, if you practice every day.
0: Pokud cvičíte každý den.
1: And use less these chemical things, makeups.
0: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
1: You will have beauty.
0: Budete krásný.
1: Because the skin itself keeps the beauty.
0: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
1: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
0: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
1: it's not good.
0: Tak to není dobré.
1: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
0: Ten nejlepší makeup je.
1: There is little alcohol.
0: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
1: Maybe very fine quality alcohol.
0: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
1: And that will dry skin.
0: Ale stejně vysušuje pokožku.
1: Then you have to put again cream.
0: A tak znovu musíte si mazat krém.
1: Then again it will dry.
0: A pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
1: So you become dependent.
0: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
1: I tell you my own experience.
0: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
1: When I came to Europe.
0: Když jsem přijel do Evropy.
1: And people used to give me nice cream.
0: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
1: So put the cream on the skin and on hands.
0: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
1: On my foot.
0: A na chodidla.
1: After 1 month,
0: a po měsíci,
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my foot sole.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
1: Little water on the foot soles.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again dried.
0: A znovu byla vyschla, vysušena.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnima.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody came, this Diet Coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the Diet Coke.
0: K posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhužimu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oil.
0: Různé druhy olejů.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudená lisovaná.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange. Your orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Svečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside. Blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you all my girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně make-upu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation.
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému.
1: We block our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
1: And that's why many rides on the production. Its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
1: so,
0: blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak přijít nějakým přírodním
1: neem soap.
0: Třeba nímový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné.
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar. Kvůli tomu

0: že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými
1: lékaři. I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise, body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar,
0: jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter,
0: když nebudete jíst žádné tuky, oleje,
1: then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit
1: tak. That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So this depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga Hindu life hundreds of teachers.
0: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se spát.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně makeupu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup.
0: A místo toho, abyste se malovali.
1: You will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You know?
1: When you do matsyasana,
0: když například cvičíte matsyasana,
1: then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck,
0: když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také
1: when
0: má účinek na
1: obličejové
0: svaly.
1: Forward, the blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janis has brought organic brown sugar.
0: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talířek.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: In the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katory.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamiji's pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the, it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: A čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vídně.
1: And I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, ať mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vépu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put 1 spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem 1 lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So, brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gul.
1: Gul, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes 2 teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes is okay.
0: Někdy je to pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní dobrou
1: stravu. Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiní.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s make-upem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing.
0: A.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell the big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
1: But
0: přestali.
1: We can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga,
0: když věnujete józe 3 hodiny denně,
1: how many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day,
0: ale když budete cvičit každý den,
1: that will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: Abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master,
0: a když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele,
1: then the second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do,
0: když vy všichni to budete dělat,
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: A tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali sant ke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sato bar tehvar and the 7 days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too. Tomorrow.
0: Já taky, zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vip.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is a very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: Had stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast, bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And toasty. I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I ate there 1 week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: 1 month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ओं शलपुरजी महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय श्रीदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सतगुरुदेव भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shrila Puriji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alak Puriji Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguruji.
1: A mé pokorné pranam Vishwagurujimu, našemu svatému guruovi.
0: Om namo narayan to all the sannyasis.
1: Om namo narayan všem sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete přes webcast.
0: Beautiful evening here in Strilky.
1: Ve Střílkách máme krásný večer, nádherný večer.
0: Tattvamasi. That's what we are going to talk about today.
1: Dnes budeme mluvit o tatvam asi.
0: Tat means that. Tvam means you, means all of us.
1: Tat
0: and
1: znamená,
0: asi means it is or are.
1: Tat znamená toto, tvam znamená ty, nebo vy, nebo my všichni a asi ty jsme.
0: That atma, that is immortal.
1: Atma je nesmrtelné.
0: That is not something that can perish, that can die, that can go.
1: Atma nemůže zaniknout, neumírá.
0: Same as the love and as the presence of Gurudev is everlasting.
1: Stejně jako láska a přítomnost Gurudeva je na věky.
0: Same our atma, that will also not go.
1: A i naše atma je také věčné.
0: How many of you remember the story of Nachiketa and Yamraj?
1: Kolik vás si pamatujete příběh o Nachiketovi a Yamrajovi?
0: Very good.
1: Dobře.
0: So, Nachiketa was a very young child.
1: Nachiketa byl velice malé dítě.
0: But very knowledgeable or very highly developed, I would say.
1: Ale byl velice znalý a velice vysoce rozvinutý, bych řekl.
0: What's his name?
1: Jaké bylo jeho jméno?
0: Nachiketa. And his father was Vrajashrava.
1: A jeho otcem byl Vrajashrava.
0: Udaluka. I read Vrajashrava, but okay. Maybe they're the same guy with two names.
1: Tak možná pod jiným jménem ho někdo zná.
0: So his father was doing a Vishvajit Yagya. Yagya means offering to the fire, offering to a certain deity for certain purposes. The pujas or the yagyas were being performed.
1: A jeho tatínek dělal Vishvajit Yagyu. Yagya to je takový obřad, puja, obřady, obětiny bohům, které se provádějí.
0: That's the beauty of stories. Everyone might have different versions of the stories, but the moral of the story, or at the end, the moral of the story is always one.
1: A to je krásné těch příbězích, že existují v různých verzích, ale to poselství toho příběhu je vždycky stejné.
0: So his father in that yagya, he had to give away all his possessions.
1: No a během té yagy, toho obřadu, ten jeho otec měl odevzdat, vzdát se veškerého majetku.
0: Nachiketa, young boy.
1: A mladý chlapec Nachiketa.
0: Who will you give me to?
1: Se ptá, a mě taky obětuješ?
0: No reply.
1: A žádná odpověď.
0: Second time again asked. Father, who will you give me to?
1: A tak se ptá po druhé, tatínku, i mně se vzdáš.
0: Again, no reply.
1: A zase žádná odpověď.
0: Third time again, father, me, where?
1: A do třetice, otče, co bude se mnou?
0: You know, what comes when we are frustrated?
1: A co se stane, když jsme frustrovaní?
0: Anger.
1: Hněv.
0: So he said in anger, I will give you to death, go.
1: A on řekl naštvaně, tebe zasvětím smrti, jendi.
0: No, Nachiketa didn't worry, nothing. He said, okay, father, as you wish.
1: A Nachiketa z toho ale neměl obavy, řekl, dobře, tatínku, jak si přeješ.
0: And he started his journey towards Yamaloka.
1: A vyrazil na cestu k Yamaloka.
0: You know who is Yamaraj, right?
1: Víte, kdo je Yamaraja?
0: The one who will fry us.
1: Ten, který nás usmaží.
0: But we have Gurudev, so no frying for us.
1: Ale my máme Gurudeva, tak my se tomu ohni vyhnem.
0: So he started his journey slowly towards Yamaloka to meet Yamaraj.
1: No a tak pomalu se vydal na cestu do Yamaloka, aby se setkal s Yamou.
0: Finally, when he reached there, Yamaraj was out busy in his job frying people.
1: A když tam došel, tak Yamaraja měl plno práce, jak chytit další lidi.
0: And one day, 2 days, 3 days, he was sitting on the doorstep of Yamaloka without food, without water, without nothing.
1: A jeden, dva, tři dny tam seděl před branami té Yamaloky bez jídla, bez pití, bez ničeho, jenom čekal.
0: After 3 days, finally Yamaraj comes on his mode of transport, which is?
1: A po třetího dne přichází Yamaraja konečně a přijíždí na tom svém zvířeti, které je?
0: Bull. Bes is what? Sita? Bes?
1: Buffalo?
0: Buffalo.
1: Na buvolu.
0: So he was on a buffalo coming back and he saw the young Nachiketa sitting outside.
1: A tak na svém buvolovi přijížděl zpátky a vidí tam mladého Nachiketu, jak tam sedí.
0: In India we have a saying, Atithi Devo Bhava.
1: V Indii říkáváme Atithi Devo Bhava.
0: Which means the guest is like God.
1: A to znamená, my říkáme Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu.
0: So he was very impressed that someone willingly with his own will came to the doorsteps of Yamaloka.
1: A byl překvapený, že někdo dobrovolně přišel před brány Yamaloky.
0: And no food, no water, he felt a little bit upset.
1: A ani nedostal žádnou vodu, ani ho nikdo nepohostil, tak trošku z toho byl neklidný.
0: He said 3 days, 3 boons.
1: A proto říká, 3 dny si čekal, tak ti splním 3 přání.
0: So guess what Nachiketa's boons were? Chocolate, ice cream, pizza?
1: Co myslíte, že si Nachiketa přál? Čokoládu, zmrzlinu a pizzu?
2: Immortality.
0: First wish. Can my father and my bond be restored and everything go good between us?
1: První přání, kéž je s mým tatínkem všechno v pořádku a kéž znovu máme ten svůj vztah otce a syna.
0: Yamaraj said tathastu, which means so be it, granted.
1: A Yamaraj řekl tathastu, neboli budiš, tak se stane.
0: 2 more wishes to go.
1: A ještě další 2 přání.
0: Second wish.
1: Druhé přání.
0: The meaning of the Vishvajit Yagya or the offering to fire. Or the theory or the whole detailed explanation about why it's done.
1: Co to znamená, co je podstatou té Vishvajit Yagyi, co znamená obětovat ohni, co je toho podstatou.
0: And he explained him everything about Nachiketa Agni, which was named after him.
1: A on mu vysvětlil všechno, a Yamaraja mu pak vysvětlil všechno o tom, co je to Nachiketa Agni, ten Agni byl pojmenován po něm.
0: Third boon.
1: A třetí přání?
0: Was? What is after death?
1: Co je po smrti?
0: After we all die, we all will die, as Vasant mentioned yesterday.
1: Jak včera Vasant zmínil, všichni jednou zemřeme.
0: So one day we all will go.
1: Jednoho dne všichni půjdeme.
0: In the playground or where, that's deciding later, but...
1: A jestli to bude na tom dětském hřišti nebo jinde, to ještě uvidíme.
0: So one day after we go, then what happens to us?
1: No a tak potom, co to tady opustíme, co s námi bude, co se nám stane?
0: To ask Yamaraj, the Lord of Death, this question, he was very surprised.
1: No a když se ptal Yamaráži, pána smrti, tuto otázku, tak byl velice překvapený.
0: When a child comes to the father or to the mother, to the parent, asking for something very extravagant, then the parents try to give lalach. Lalach means, today my English is slipped. Lalach is,
1: toy? Toy?
0: Not toy, like, you know, not this, but I will give you this. Substitute, but I think it's like more...
1: Distraction.
0: Distraction or something, yeah. So he tried to give him, I will give you gold, or I will give you a flying chariot, or I will give you all the prosperity you can wish for, anything, ask for anything you want, but not this.
1: A tak víte, jak je to, když se malé dítě ptá rodičů na něco složitého, tak ty rodiče ho vždycky se snaží zabavit něčím jiným, aby na to zapomněl. A tak ten Yamaraja to zkoušel, taky říkal, já ti dám zlato, dám ti ohnivý kočár, cokoliv, co chceš, cokoliv jiného ti dám, ale tohle ti neřeknu.
0: So Nachiketa replied, same as I do, what comes will go.
1: A Nachiketa odpověděl stejně, jako já říkám, co přijde, to odejde.
0: What will I do with all these materialistic things?
1: K čemu mi budou všechny tyhle materiální věci?
0: You will give me a golden chariot and I die, and that golden flying chariot is then what?
1: Dáš mi létající kočár ze zlata a já umřu, a k čemu mi bude ten kočár?
0: He said no, I want to know what happens after death.
1: A proto říkal, ne, já chci vědět, co se stane po smrti.
0: Then temptation, lalach is temptation.
1: A pokušení to je.
0: So then he was not tempted, so Yamaraj was impressed and he said, you passed the test.
1: A tak on se nenechal svést tím pokušením a Yamaraj to zaujalo, říká, tak si překonal tu zkoušku.
0: Then he explained everything about what happens after death, that the Atma is Ajara Atma, Shivo.

0: भगवान की जय। श्री शंकराचार्य की जय।
1: यमराज then told Nachiketa.
2: यमराज potom vysvětlil Nachiketovi.
1: He was talking about the Atma.
2: Říkal mu o Atma.
1: It is smaller than the smallest.
2: Je menší než to nejmenší.
1: Bigger than the biggest.
2: A větší než to největší.
1: Hidden inside of all of us.
2: Skryté v každém z nás.
1: Everlasting.
2: Věčné.
1: Not dying with the body.
2: Neumírá, když zemře tělo.
1: It's always there.
2: Vždycky je tady.
1: And after teaching him this, Nachiketa didn't say yes, no, nothing.
2: A poté, co ho takto poučil, Nachiketa neřekl ani ne, ani ano, nic.
1: Not because he didn't understand it, but because he now knew the truth.
2: Ne proto, že by tomu nerozuměl, ale právě proto, že poznal pravdu.
1: And Yamraj then said that now, because you know the truth, the death will never harm you, nothing will happen to you. He was immortal.
2: A Yamaraj mu potom řekl, protože ty si poznal tu pravdu, už nad tebou smrt nemá moc, nikdy tě nezasáhne, jsi nesmrtelný.
1: And when he came back to the father embraced him.
2: Když se vrátil k otci, tak ho otec objal.
1: In one way we all can be Nachiketa.
2: A je, takhle vlastně můžeme být všichni tím Nachiketou.
1: And Gurudev is the one who is showing us and who is telling us this truth.
2: Protože Gurudev je ten, který nám ukazuje, který nám říká tuto pravdu.
1: But we need to have faith and dedication like Nachiketa had.
2: Ale musíme mít víru a musíme to pevně následovat tak jako Nachiketa.
1: The fruit is always much more sweeter when you have patience.
2: To ovoce je vždycky sladší, čím víc máme trpělivosti.
1: I worked a lot personally on patience.
2: Já sám hodně na trpělivosti musím pracovat.
1: Many of you who know me from childhood, I think you know that I wasn't such a patient.
2: A vy, kdo mě znáte od malička, víte, že s tou trpělivostí mi to nikdy moc nešlo.
1: But when you are patient, then at the end of the day, Gurudev knows why he's tightening our screws all the time.
2: Ale víte, že ta trpělivost je potřeba, protože Gurudev nás dobře sleduje a ví, kde je potřeba utáhnout šroubek.
1: At that moment it feels hard.
2: V té chvíli to možná se cítíme, že je to těžké.
1: But later we realize that we are like that metal.
2: Ale potom později se uvědomíme, že jsme jako ten kov,
1: which Gurudev heats up on very strong fire,
2: který Gurudev zahřeje v tom silném ohni,
1: takes a hammer,
2: vezme kladivo,
1: then shapes us,
2: a začne nás tvarovat.
1: But when that shape or the form or the statue or whatever is being created, then ale, how beautiful it is that you can only see when it's done.
2: Ale když to vzniká, když se tvoří, tak ještě nevidíme tu krásu poznáme teprve, když je to hotové.
1: So patience we all need.
2: Takže všichni potřebujeme trpělivost.
1: If Nachiketa didn't sit 3 days waiting for Yamaraj, then the fruit of immortality wouldn't be there, no?
2: Kdyby Nachiketa nevydržel tam ty 3 dny čekat, tak by nedostal to ovoce nesmrtelnosti.
1: Same way we might think every year we come to Strelky, every year we are sitting in the sauna doing.
2: A tak my si myslíme stejně, každý rok jezdím do Strelky, každý rok tam sedím v té sauně a každý rok cvičím.
1: Or every year Vasant comes up with a new project to work on.
2: A každý rok Vasant přijde s novým projektem, na kterém se pracuje.
1: Every time there is something to do.
2: Pokaždé je něco na práci.
1: This is tapasya.
2: A to je tapasya.
1: Or when we go to Jadan and you go for, you come to Jadan and next day already they say, okay, you are now in the Om Ashram working, or you are doing this, or you are doing that. You say, oh, I'm still on jet lag.
2: A stejně je to v Om Ashramu, v Jadanu, když tam přijdete, tak hned druhé dne řekne, no tak budeš uklízet v Om Ashramu, budeš pracovat tamhle. Říkáte, no já mám ještě jet lag z toho letu.
1: That all has a purpose behind it.
2: Ale to všechno má v sobě smysl.
1: Because this what Gurudev is doing for us, with us, it's very profound and the results you will always see once you end up in the playground.
2: A ty, protože to, jak s námi Gurudev pracuje, co s námi dělá, co pro nás dělá, ty výsledky poznáme teprve, až budeme na tom dětském hřišti.
1: But the body will go to the playground. We, the atma is ajar atma satchidananda.
2: Na tom dětském hřišti skončí jenom tělo, to atma je ajar atma.
1: We will be united with that light.
2: Budeme zajedno s oním světlem.
1: That jyoti is one.
2: To jednoto, v jednotě se světlem, jyoti.
1: And that jyoti is in all of us.
2: A toto jyoti je v každém z nás.
1: Gurudev gave us that jyoti in each and every one of his bhaktas.
2: Každému jednomu z bhaktů Gurudev toto světlo dává.
1: But we need to realize it.
2: Ale my si to musíme uvědomit.
1: In Aprokshanubhuti there is this shloka, koham kadabdam jatam ko vei karta se vidyate. Who am I, from where did I come? That we need to ask ourselves and realize that.
2: Aprokshanubhuti se říká tak šloka, která říká, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji. A tyhle otázky bychom se sami sebe měli ptát.
1: Once in our lives, sometime, every one of us have thought, why in the world am I here? What is the purpose of my being? Why am I existing?
2: Každý nás aspoň jednou v životě už se zamýšlel nad tím, co je smysl mého života, proč jsem tady, proč vůbec tady jsem.
1: So already you started on the step of asking yourself, kom kadam dam jatam.
2: Tak vlastně už jste udělali první krok na to ptát se podle té šástry, kdo jsem, kam jdu, odkud přicházím.
1: And then we see that why we are here, because of Gurudev.
2: A pak díky Gurudevovi uvidíte, kdo jste.
1: If we wouldn't be with Gurudev, then in what deep mess we would be in.
2: Kdybyste byli bez mistra, v jakém hlubokém zmatku byste byli.
1: That's why we should be very grateful for the work which Gurudev has done and that he helps us and always did and always will help us to overcome and to hopefully attain liberation.
2: A proto bychom měli být vděční za to, co pro nás Gurudev udělal, dělá a bude dělat a doufáme, že nakonec dosáhneme osvobození.
1: Every journey is hard.
2: Každá cesta je těžká.
1: Same as life.
2: Stejně jako život.
1: If we are driving, okay. European roads are still good, but if you come to Indian roads, you know how many holes and bumps and things there are. Oh, actually, I was driving to Brno a few days back, not on the highway, but on this other road. There also the road is not so good, so not only India.
2: V Evropě možná máte dobré cesty, ale možná v Indii, kdo jste to zažil, co je tam děr, překážek, výmolů, ale vlastně nedávno sjel do Brna a ne po dálnici, ale po té staré cestě a taky byla plná děr, takže nejen v Indii jsou špatné cesty.
1: So same as life, full of bumps, full of holes.
2: A se životem je to stejné, taky je na té cestě plno děr, plno výmolů.
1: But if a thorn goes in the tire and the air goes out, we don't just leave the car and take a different car and disappear.
2: No, a když nám něco propíchne pneumatiku, tak taky nejenom nenastoupíme do jiného auta a nenecháme tam to auto.
1: We change the tire.
2: Vyměníme tu pneumatiku.
1: We change the tire, we move on and we continue with our journey, same as with life.
2: Vyměníme pneumatiku, opravíme to a pokračujeme v cestě a stejné je to s naším životem.
1: Giving up is not an option.
2: Vzdát to nepřichází v úvahu.
1: Many times it happens or we have that inside of us that it's not worthful to stay or what is the sense of me being even here? Everything around me, myself is bad, everything is bad. Why?
2: Na každého z nás někdy přijde to, že se ptáme, jaký to má vůbec smysl, proč to vlastně dělám, všechno, nic se mi nedaří, všechno je na nic.
1: It's very hard to get this human life.
2: Je velice těžké získat lidský život.
1: Not easy.
2: Není to snadné.
1: You had to go through millions or thousands of lives to finally get this human birth.
2: Musíme projít tisíci, možná miliony zrození, než nakonec se zrodíme jako člověk.
1: And if we got this human life, then it's not that we again waste it.
2: A když už ho máme, tak to není o tom, abychom ho zase promarnili.
1: One story came regarding this.
2: A další příběh přichází.
1: I have a different story planned, but this, you see,
2: mám v plánu planning is not jiný good. Příběh, ale je vidět, že ty plány se mění.
1: There was a man.
2: Byl jeden muž.
1: And he had a guruji.
2: Měl gurujiho.
1: I think this story is from Anand Moti from Holy Guruji, I believe. Not so sure.
2: Myslím, že je to z Holy Gurujiho knížky Ananda Moti.
1: So Guruji said, "My dear, you know, in India or in our culture we have four ashrams."
2: A víte, že v Indii naší kultuře máme takzvané čtyři ashramy.
1: How many of you remember four ashrams? Swamiji told many times.
2: Pamatujete ty čtyři ashramy? Swamiji to často zmiňoval.
1: Okay. First ashram is Brahmachari ashram.
2: Brahmachari ashram.
1: Don't worry, I will continue this interactive thing, so.
2: Nebojte se, já vás budu pořád zapojovat.
1: Who wants to write it down because you have 6 weeks.
2: Kdo si to chcete zapsat, zapište, protože máme 6 týdnů.
1: Brahmachari ashram is the first ashram.
2: Tak prvním je Brahmachari ashram.
1: The ashram in which the studying, learning, education, this all happens.
2: V tomto období se učíme, studujeme, probíhá naše vzdělání.
1: Now the lifespan is different, but when the lifespan, let's say, for example, 0 to 100.
2: Teď ta délka života trošku jiná, ale když řekneme, že dejme tomu, se lidé dožívali 100 let.
1: So 0 to 25 Brahmachari ashram.
2: Takže od 0 do 25 byl Brahmachari ashram.
1: Then comes Grihastha ashram.
2: Pak přichází Grihastha ashram.
1: Where you get married.
2: Tam tehdy se oženíte, vdáte.
1: Best part is I skipped it.
2: A nejlepší čas jsem přeskočil.
1: For me no Grihastha ashram, no Vanprastha ashram, direct sannyas ashram.
2: Pro mě žádný Grihastha ashram nebyl, já jsem rovnou skočil do sannyas ashramu.
1: A lot of peace.
2: Hodně míru.
1: So, Grihastha ashram next.
2: Takže další je Grihastha.
1: Where you get married, you have kids, you are working.
2: Máte rodinu, máte děti, pracujete.
1: Then third comes Vanaprastha ashram.
2: A třetí přichází Vanaprastha ashram.
1: When the kids are grown up, they have their own kids, then you retire and you give the children to take forward and you and your wife slowly start going towards spirituality, or you are connected to spirituality, but you start going deeper into it.
2: Už vaše děti jsou dospělé, mají vlastní děti a vy už jim to všechno postupně předáváte a i když jste duchovní, tak více a více se zapojete do duchovnosti a více se věnujete duchovnosti.
1: I just noticed when I'm in Jadan, I sit in Bhakti Sagar, I see so many orange people and so less yellow people here, there's more yellow and less orange.
2: Když jsem v Jadanu, v Bhaktisagaru, tak tam vidím víc oranžových lidí a méně žlutých a tady je to naopak, tady je více ve žlutém a méně v oranžovém.
1: Jadan is full of oranges and here is full of bananas.
2: Jadan je plný pomerančů a tady je plno banánů.
1: So, then fourth ashram is Sannyas ashram.
2: A čtvrtým ashramem je Sannyas ashram.
1: Sorry if you don't like my jokes, but I like to make you laugh.
2: Oh,

0: Mlouvám se, jestli s vás dotýkají moje vtipy, ale jsem rád, když se smějeme.
1: And laughing is good. Why not?
0: Smích je dobrý, proč ne?
1: One life, let's enjoy it.
0: Máme život, tak se ho.
1: Hopefully one life.
0: Máme, doufejme, jenom jeden život, tak si ho užívejme.
1: So in sannyas ashram, you let go of everything and focus on your spiritual journey ahead till you die.
0: V sannyas ashramu se vzdáte všeho ostatního a už se opravdu soustředíte jenom na duchovnost.
1: So Gurudev came to his house.
0: A tak Gurudev přišel do jeho domu.
1: He said, let's say, what was his name?
0: A jak se asi jmenoval?
1: Hard decision, Narsing.
0: No, a tak asi Narsing to byl.
1: Nothing personal.
0: Nic osobního.
1: So he told, my dear.
0: Říká, můj drahý.
1: You already are in Grastha ashram. You have already a child. Come with me.
0: Už jsi v Grastha ashramu završil, už to dítě dospěje, pojď se mnou.
1: He said, but Gurudev, my son is too young. I need to take care of him. The son was already in college, but yeah.
0: A ten syn už byl na univerzitě, ale ten muž stejně říkal, ale on je takový mladý, já se o něj ještě musím starat.
1: And he said, little bit, let him grow up, let him, I need to get him married and then I will surely come with you.
0: A říká, no tak aspoň počkej ještě, dokud se neožení a pak určitě s tebou půjdu.
1: Then Gurudev said, okay, my dear.
0: A Gurudev říká, dobře, můj drahý.
1: After some years, Gurudev again came.
0: A po pár letech zase Gurudev se vrací.
1: He asked him, now let's go, your son is married, your son has a kid, let's go.
0: No a říká, tak už pojďme, tvůj syn už je ženatý, už má vlastní dítě, tak už je čas jít.
1: But Gurudev, I just have some, I want to spend a little bit more time with my grandchild and then I will surely come.
0: A říká, Gurudev, ale já bych ještě aspoň chvíli si chtěl užít s tím vnoučkem, ale potom určitě už půjdu.
1: Gurudev said, okay.
0: Gurudev říká, dobrá.
1: After some time he again came.
0: Ale po nějaké době zase přichází.
1: And he asked, where is the nursing? You are alive, but that story one not.
0: A ptá se, kde vlastně je Narsing. Náš Narsing je naživu, ale v tom příběhu už nebyl naživu. Na hřišti.
1: You have your first registration.
0: Už máme první registraci.
1: Then afterwards he asked the son, where is he? He said, sorry, father died.
0: A tak se ptá toho syna, no kde pak je? On říká, je mi líto, tatínek zemřel.
1: But Gurudev closed his eyes.
0: Gurudev zavřel oči.
1: Gurudev is.
0: A Gurudev je.
1: Yeah, good. Finally I get some answers.
0: Říkal další, konečně někdo odpovídá.
1: So Gurudev closed his eyes and looked around and he saw the dog who was the pet of the household or the guard was actually the father.
0: A tak on se zavřenýma očima spatřil, že vlastně ten pes, kterého tam měli, aby hlídal dům, je vlastně převtělený ten otec.
1: No, sorry, before the dog was, I think, the bull.
0: A ne, nejdřív ještě ne pes, nejdřív tam byl bík. Viděl, že se převtěl do bíka.
1: So the bull, and he asked, what are you doing?
0: A tak šel k tomu bíkovi a ptá se, co to děláš?
1: He said, Gurudev, what to do, you know, I wanted to help out my son and help him by working for him.
0: A tak říká, no Gurudev, já jsem tak chtěl tomu svému synovi pomoct, chtěl jsem pro něj něco udělat, pracovat pro něj.
1: And while the bull was pulling the thing for farming, the son is taking and hitting. And you see, your son is not even respecting you, come, let's go with me.
0: No a když ten bík tahal ten pluh, tak ten syn měl na něj bič a švihal ho bičem a říká, no vidíš to, ten tvůj syn tě ani nerespektuje za to, tak už to vzdej a pojď se mnou.
1: Gurudev, I'm still very young bull, I can still work some more years and when I cannot anymore, then I will surely come to you.
0: A on říká, já jsem ještě mladý, jako bík, tady mám mnoho sil, můžu něco tady udělat, tak až budu starý bez sil, tak půjdu s tebou určitě.
1: This is what happens when we die with attachments or when we die with having a wish for completing something. Then your atma is stuck here.
0: A to se stane, když umíráme a jsme k něčemu připoutáni, máme nějaké přání něco udělat, tak to vaše atma je tady chyceno.
1: Then next time Gurudev comes, he asks, where is the bull?
0: A dalšího dne přichází Gurudev a ptá se, tak kde je ten bík?
1: The bull was working so hard and exhaustion and he died.
0: A oni říkají, on se upracoval do vyčerpání a zemřel.
1: Gurudev said, take. He looked around, he saw a dog.
0: A on se podíval a vidíte ho psa teď.
1: What are you doing?
0: Říká, co to děláš?
1: Protecting my family, my son, my grandson. I need to, if someone will come to steal something, then I can bark and awaken my son.
0: Já tady ochraňuju svoji rodinu, ochraňuju svého syna, svého vnuka, a když by někdo je chtěl okrást, tak já budu štěkat.
1: I will come, sure, Guruji, I will surely come, you know, like how we Indians say always, you know, yes, Guruji, we will do, and then.
0: A stejně jako my říkáme, Guruji, ano, já něco udělám, a stejně nic neuděláme, taky on říkal, určitě půjdu, určitě přijdu, ale.
1: So, Guruji said, okay.
0: A Guruji říká, dobrá.
1: Next time Guruji comes again.
0: A druhé, znovu Guruji přijde.
1: Same like our Gurudev, he will not let us suffer, he will not want us to suffer, he will not want us to go down that black hole.
0: A stejně jako náš Gurudev nenechá nás trpět, nenechá nás klesnout, nenechá nás padnout do té díry, černé díry.
1: Next time Guruji again comes.
0: A tak Guruji zase přichází.
1: Where is your dog?
0: A kde pak máte toho psa?
1: He's playing in the playing yard.
0: A on si taky už hraje na hřišti.
1: Then he sees, while Gurudev was there, the son sees a snake hovering near the child.
0: No a jak se tam povídali s tím Gurudevem, tak si ten syn všimnul, že nad jeho dítětem se sklání veliký had.
1: And Gurudev, then the son runs with a stick to give him moksha.
0: No a tak ten syn vezme hůl, aby tomu hadovi dal mokšu.
1: And Gurudev said, wait, I will give special mantra to the snake, don't kill it, wait.
0: A Gurudev říká, počkej, nezabíjej toho hada, já mu dám speciální mantru.
1: So Gurudev went to the snake and say,
0: look. A přišel k tomu hadovi.
1: Look where you're stuck.
0: A říká mu, podívej si, kde, jak jsi dopadl.
1: Now let's go.
0: No tak už teď pojďme.
1: Dher hai par andher nahin, which means as late it can be late, but it's never going to be darkness in the lotus feet of Gurudev.
0: A říká se, že nikdy není pozdě jít z temnoty k lotosovým nohám mistra.
1: It's never too late.
0: Nikdy není příliš pozdě.
1: You always have an opportunity, you always have a chance, and
0: vždycky máte tu příležitost, vždycky máte tu možnost.
1: And finally when we understand that, then we are in Paramananda with Gurudev.
0: A když konečně to pochopíme, tak najdeme svého mistra.
1: Everything else will come and go.
0: Všechno ostatní přijde a odejde.
1: But we do not need to be stuck in this cycle.
0: Ale my nemusíme být chyceni v tomhle koloběhu.
1: We want to get freed.
0: Chceme být osvobozeni.
1: And if we want to, no problem. Kali Yuga is just baby now. It's just beginning, so don't worry. You have a long way to go.
0: No a pokud nechcete, tak nebojte. Kali Yuga je mladá, ještě má hodně let, tak máte před sebou ještě hodně času.
1: And we think now this wars and what is going on, this is nothing compared to what is written, what will happen at the end of Kali Yuga.
0: A my se teď bojíme, říkáme, co všechny ty hrozné války, ale to není nic ve srovnání s tím, jak je psáno, co se bude dít na konci Kali Yugy.
1: There will be so much crime, so much torture in this world that even humans will eat humans, will become cannibals.
0: Bude ve světě tolik trápení, tolik bolesti, že lidé budou se pojídat navzájem, budou kanibalové.
1: So I think we should get free in this life, you know.
0: A tak myslím si, že bychom se měli včas od toho osvobodit.
1: Because this is one of the most beautiful eras we are born in with Gurudev.
0: Protože to je ta nejkrásnější doba, kdy jsme se zrodili ke Guruovi.
1: And the more amazing part is, look from where you all came from where we all came from. We all came from all different parts, all different lives, but look where we end up here.
0: A podívejte se, krásné, to je z různých životů, z různých částí, z různých konců světa.

0: Guru Dev se zrodil, aby přivedl zpátky všechny Mahaprabhujo Bhakti, a to se teď děje.
1: So if you ever feel in life that what in the world.
0: Měli někdy v životě ten pocit, co vlastně k čemu to je, co vlastně tady děláte, tak teď víte, že jste na správné cestě.
1: Coming here is your wish and now we are in his hands and let him.
0: Přáli jste si sem přijít a nyní jsme v jeho rukách a on nás vede.
1: Now let it flow.
0: A tak to nechte plynout.
1: But when we give up of our inside things which are stopping us from moving ahead in our spiritual journey, then you will feel the flow.
0: Když se vzdáte těch vnitřních překážek, které vás blokují na vaší duchovní cestě, pak uvidíte, jak to všechno poplyne.
1: When we let go of this wish to complete something.
0: Když se vzdáte toho přání něco splnit, něco naplnit.
1: If we just let it go and surrender to Gurudev and said, Gurudev, my life is your life, you deal with it.
0: Když to všechno necháte a odevzdáte se mistrovi, guruovi, řeknete, můj život je tvůj, ať je to po tvém.
1: Then you will see how easy life feels after that.
0: A potom uvidíte, jak snadný život, váš život bude.
1: But if you want to complicate it, sure.
0: Pokud si to chceme komplikovat, proč ne?
1: Because then we will create problems, then we will try to solve those problems. Before we manage to solve those problems, we will create another problem.
0: Protože my si pak vytváříme problémy a než je stihneme vyřešit, tak si vytvoříme nějaký další problém.
1: That is the beauty of our beautiful mind.
0: A to je krása té naší mysli.
1: Our mind is chanchal. Chanchal means restless.
0: Naše mysl je chanchal, to znamená neklidná.
1: It can't stay calm.
0: Nedokáže zůstat v klidu.
1: Our mind will always be running like a wild horse.
0: Naše mysl pobíhá jak divoký kůň.
1: And that's why when we have something, then we overthink it, and then we just create more and more and more. Then we try to solve those things and create and create, and it's just endless cycle.
0: A tak když něco máme, tak pořád se snažíme něco řešit, a jak to řešíme, tak jenom vymýšlíme další věci. Je to nekonečný koloběh.
1: But if we surrender to Gurudev and let it all be in his hands, then we know that we are in safe hands.
0: Ale když se odevzdáme do rukou Gurudeva, tak bezpečných.
1: That us to tame that horse, to pull the reins on that horse is all we have.
0: Ale a Gurudev nám dal ty nástroje, jak toho koně skrotit, jak mu dát ty otěže, to nám Gurudev dal do rukou.
1: And that's the beauty of it, that all what Gurudev has given us, it's all for us.
0: A to je krása na tom, že vše, co nám Gurudev dal, je pro nás.
1: Gurudev, whatever he did all his life, it was always for us.
0: Všechno, co nám Gurudev dává, je pro naše nejlepší dobro.
1: Always for his bhaktas.
0: Všechno pro své bhakty.
1: His whole life he dedicated to his bhaktas.
0: Celý svůj život zasvětil svým bhaktům.
1: Gurudev could have done many other things with his mind. If you sometimes, that's what I was talking with my friend who was here a few days, 2 days back, because he didn't know much of Swamiji, so I was talking and explaining him about Swamiji's whole life.
0: A Gurudev celý svůj život tomu zasvětil. Když tady byl ten můj přítel, on o Swamiji moc nevěděl, tak já jsem mu vysvětloval, co všechno Swamiji za ten svůj život pro nás udělal.
1: With the mind of Gurudev, God knows what if he wouldn't be this, then what he could have done so many things, but he dedicated his life to us.
0: Co všechno mohl dokázat, kdyby chtěl, ale on celý svůj život zasvětil nám.
1: And that is why we should be very grateful that we are his disciples.
0: A proto bychom měli být vděční, že jsme jeho žáky.
1: And we should know that we are in safe hands.
0: A měli bychom vědět, že jsme bezpečí jeho rukou.
1: And not have doubts about ourselves and not giving up in our lives.
0: A neměli bychom o sobě pochybovat a vzdávat svůj život.
1: Gurudev always told me, ye manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
0: Gurudev mi vždycky říkával, tento lidský život je velice drahocený, nepromarni ho.
1: All the tools, mala, kriya, satsangs, bhajans, karma yoga, bhakti yoga, raj yoga, everything.

0: Everything we have, everything we are doing. Why? Because Gurudev gave us these tools for our self-development.
1: Všechny ty nástroje, mála, kriye, satsang, karma yoga, raja yoga, to všechno nám Gurudev dal, tyto nástroje, proč? Pro náš vlastní rozvoj.
0: And now it's our job to realize that.
1: A teď je na nás, abychom to naplnili.
0: And the guidance of Gurudev hasn't gone anywhere.
1: A Gurudev nás nikdy neopustí.
0: If we are going to do something stupid or something wrong, don't worry, he will pull our leashes and stop us.
1: Když se chystáme udělat něco hloupého, nebojte se, on vás zastaví.
0: But for that we need to fully trust in him and say, Gurudev, I will do, we go on in our lives, if it's wrong he will stop us, if it's right he will let us.
1: Ale na to, aby to tak bylo, se mu musíme plně odevzdat vždycky vědět, že cokoliv, co je špatné, to zastaví a co je dobré, to nás nechá udělat.
0: But that faith is within us and we need to have that faith towards
1: Ale
0: him.
1: K tomu potřebujeme vnitřní víru, vnitřní důvěru v něho.
0: We go and have a shower in the rain?
1: Tak se budeme osprchovat do deště.
0: If I would be younger in Jordan, I would just run out in the rain and have a nice shower.
1: Když jsem byl mladší, tak jsem vždycky běhal v Jordanu venku v dešti a nechal jsem se osprchovat tím deštěm.
0: Is this the first rain of this year?
1: Je to první déšť tohohle roku?
0: Because in India we have a saying, if you have a bath in the first rain, then you know all these pimples or any skin problems we have, that all goes if you have a shower in the first rain.
1: V Indii se říká, že když se necháte omít tím prvním deštěm toho roku, takže vás to zbaví všech těch vyrážek a všech těch puchýřů.
0: But I love this weather.
1: Ale já tohle počasí mám rád.
0: And best part is now we are stuck here, you cannot go anywhere.
1: A nejlepší je, že teď jsme tady, teď musíme zůstat tady, že nemůžeme nikam jít.
0: So as Fulpuriji would say, enjoy, not outjoy.
1: Tak. Jak Fulpuriji říkáte, slovníčka v angličtině, radujte se uvnitř, ne venku.
0: So let's enjoy the beautiful weather, the beautiful thundering and the rain and
1: tak si užívejme to family. Krásného počasí, toho hřmění.
0: Announcement, yeah.
2: Playground. Prosím vás, jste si nechali otevřený okno v pokoji, tak si ho dojděte zavřít. Především ty, co jste na Ganze a nechali jste ty střešní okna otevřený. To by jsme plavali velmi, velmi silně.
1: If you forgot to close your window in your room, please go and close it. Especially in Ganga rooms, if you have these skylights, these roof windows, please go and check and close them, because otherwise it would flood us out.
0: Beautiful, we will have a nice swimming pool.
1: Tak krásné, budeme tam mít bazén.
0: That's why now it's high time. That's why we have this bhajans. We sang Chet, I think, no? So, Bhai Tum Jagore. Both similar bhajans. Cheta, rise awake.
1: My jsme zpívali Cheta, budeme zpívat Bhai Tum. Oba podobné bhajany. Bratře, probuď se, povstaň, bratře.
0: It's high time for us to wake up.
1: Je nejvyšší čas se probudit.
0: And listen to Guru Vakya.
1: A poslouchat Guru Vakya.
0: Guru Agya Avicharaniya. Do not try to find the logic behind this. This is good. Learn this. Guru.
1: Nesnažte se hledat logiku v gurových slovech.
0: Guru. Say after me. Guru.
1: Opakujte po mně. Guru.
0: Agya. Avicharaniya.
2: Avicharaniya.
0: So? Try not to find the logic behind the Guru Vakya, just follow and do it, because it is...
1: Nesnažte se hledat logiku v guruových slovech, prostě se jimi řiďte.
0: Because if he is Trikaldarshi, not us, so he knows what is right and what is wrong.
1: Protože on je Trikaldarshi, ne my, on ví, co je správné a co špatné.
0: Guru Agya Avicharaniya.
2: Guru Agya Vacharaniya.
0: So whenever Gurudev says something to us, then we remember this Guru Agya Vacharaniya. We are not going to find logic behind this. Why this or why did he say this? It doesn't make absolute sense. I am a doctor and why did he tell me to become a teacher? He knows why. You will later know why.
1: Tak když nám Gurudev něco řekne, nesnažte se s ním debatovat a hledat v tom nějaké něco jiného. On ví, proč to je. Proč mi Gurudev říká, abych byl učitelem, když jsem doktor. On ví, proč.
0: Between 2010 and 2018, or let not even 18, let's say 2023, so many years I was always thinking, he always goes to Europe, he doesn't take me with, why am I not going with?
1: Vždy, od roku 2010 do roku 2023 vždycky jsem si říkal, on tak jezdí do Evropy a nikdy mě sebou nevezme, proč mě nechává tady, proč mě nebere sebou.
0: 2004, 6, 8 and 10, I came every 2 years, but then from 10 to 18, didn't come to Europe.
1: 2006, 2008 jsem ještě jezdil každé 2 roky do Evropy, ale od roku 2010 mě už sebou vůbec nebral.
0: Didn't like school much.
1: Já jsem neměl moc školu rád.
0: No. Study, not going anywhere, not even from where I was studying to anywhere else. Nope, study.
1: A říkal, ne, jen se uč, studuj, ani jsem nemohl odjíždět z té své školy, jenom pořád studovat.
0: But now I realize that was the time for me where I was in the fire and it was being shaped.
1: Ale teď mi došlo, že to byl pro mě ten čas, kdy jsem byl v tom ohni a kdy mě on tvaroval.
0: And when it's the right time, he knows when I should come. So last year he brought me and I believe that now that was the right time.
1: Ale on věděl, kdy bude ten správný čas, kdy mě sem zase vezme. A tak minulý rok, když jsem přišel, tak jsem poznal, že je to ten správný čas.
0: At that time it was always, Swamiji always going, he doesn't take me, it's so cool, it's so much fun traveling and doing this and doing that.
1: Ale v té době jsem si říkal, Swamiji, že si tak cestuje a sebou mě nebere, tam je to tak dobré, je tam zábava a já musím být tady.
0: But I think if I wouldn't go through that tapasya with Vishwakarnanji, then I don't think I would be what I am now.
1: Ale myslím si, že kdybych neprošel tou tapasyou u Ashokananjiho, tak bych nebyl tím, kým jsem teď.
0: Sometimes hard training is also good training because that is long lasting.
1: A občas ten tvrdý trénink je dobrý trénink, protože ten vydrží dlouho.
0: Yeah, Bhakta is clapping for the youth people.
1: Bhakta tleská za ty mladé.
0: Because he's planning to give you guys hard treatment.
1: Protože chystá se vám dát ten tvrdý trénink.
0: But yes, sometimes that is also necessary in life.
1: Ale někdy je i tohle v životě potřeba.
0: And that is training.
1: Ten trénink.
0: And when it's the right time for us in life, then it will automatically happen what is supposed to happen.
1: A když přijde ten správný čas, tak se stane přesně to, co se má stát.
0: But for that we need to give up and trust and
1: ale na to se musíme všeho vzdát a musíme mít důvěru.
0: Let it be in his hands.
1: Ať je to v jeho rukách.
0: Because when we will try to manage it, we won't be able to.
1: Protože my, když to budeme chtít zařizovat, tak to nezvládneme.
0: But you see how powerful he is. He's managing all of us.
1: A vidíte, jak je mocný. On to zařizuje za všechny, za nás.
0: Everything he's doing, he does for a reason. Every time he's closing his eyes, he's fixing some of our screws.
1: Všechno, co dělá, dělá z nějakého důvodu. Pokaždé, když zavře oči, tak něco pro nás zařizuje.
0: At the moment it won't make sense for us.
1: V té chvíli nám to nedává smysl.
0: Later we will realize that.
1: A později nám to dojde.

0: pocit světla, dojem vnitř.
1: Sensation of the light in your inner self, inner space.
0: Pocit míru.
1: Feel the feel peace.
0: Pocit neosobné lásky.
1: Selfless love.

0: नंदन संपदा शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमः। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपं सजते सर्वं संज्ञा दीपं सर्वं सत्यं। ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuri ji siddha peeth parampara.
1: S úctou k naší Alakpuri ji siddha peeth parampara.
0: Our dear sisters and brothers.
1: Mé drahé sestry a bratři.
0: From different nations.
1: Z různých národů.
0: Here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Devapuri ji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu jiho a Devapuri jiho jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devapuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devapuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,

0: children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další řekne.
0: I want some good biscuits.
1: A on řekne ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: In between the First World War
1: po první světové válce
0: and Second World War
1: a druhé mezi první a druhou světovou válkou
0: we didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: When it was a different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said.
1: A ona říkala.
0: When we went for shopping or something.
1: Když jsme šli nakupovat nebo někam.
0: She said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take
1: berte
0: as much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be banana.
1: Možná budou jen banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people they want to say no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so is with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím všechno.
0: I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.

0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy, and they are makes others also confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají,
0: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is, how many, how long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the, yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very Viveka, full of Vivek.
1: Měl Viveku, byl plný Viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if a tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů bočních tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather.
1: Byl to pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Look to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing. If you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já

0: mluvil duchu padlé v tmeni toho stromu.
1: Tell me please.
0: Prosím, řekni mi.
1: How this small axe cutted your whole forest?
0: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
1: He said, yes, Swamiji.
0: A on odpovídá, ano, Swamiji.
1: That axe didn't have that much power.
0: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
1: But my family members.
0: Ale můj vlastní člen rodiny.
1: My friends in this forest.
0: Moji přátelé v tomto lese.
1: They joined with axe.
0: Oni se připojili k té sekeře.
1: What?
0: Jakže?
1: That long handle.
0: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
1: Our forest became that handle.
0: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
1: And joined with the axe.
0: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
1: He gave the power.
0: A tím získala tu moc, tu sílu.
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly,
0: a podobně,
1: you come to achievement.
0: Vy něčeho dosáhnete.
1: To your sadhana.
0: Skrze svou sadhanu.
1: Many years.
0: Mnoho let.
1: But be careful.
0: Ale buď dávejte si pozor.
1: Some negative elements comes.
0: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
1: They have like mental disease.
0: Něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
0: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji proto řekl.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: To je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know many Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: No. Yeah. But when many are okay. But still is love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: A tak říkáme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation. Generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G-O-D.
0: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
1: But we can give the other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte si dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: As exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's a Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
0: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale rakshasové mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody that rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That is immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: have to become.
0: Tak to musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako
1: muž. Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
1: half,
0: na půl člověka.
1: Half fish,
0: na půl ryba,
1: and half human.
0: A na půl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy nor the Rakshasas will be happy.
0: Ani boho, ani dévové, ani Rakshasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the Rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by Rakshasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno, jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
1: Attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž. Yeah.
1: And this lady don't like any man.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači. Něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our Om Prakash.
0: Tak jako náš Om Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to železo.
1: And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleniček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermal for thermos.
0: Vyrobili ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only
0: bylo,
1: one thermos.
0: Čaj s mlékem a druhé půlce byl čaj byla předělaná na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali, z které
1: Do you know?
0: Takhle pamatujete si to, znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And it gave into rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: A ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové byli.
1: alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, aj, to je Rakshasa.
1: Put it. Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chopped the neck of the rakshasa.
0: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The rakshasa said.
0: A rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is the raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je to
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: Tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But.
0: Ale.
1: One drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So, Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang.
1: Then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako když kousne jedovatý had.
1: And that with a poisonous snake only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Sadguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Sadguru.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo jsou
1: depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: neki.
1: Oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Mahaprabhuji doesn't tell you.
2: Mahaprabhuji to neříká vám.
1: But he's telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we shouldn't telling whom to our mind.
2: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family have three children.
2: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
1: Or four children.
2: Nebo čtyři děti.
1: Either they will separate everything first before.
2: Buď to si to všechno rozdělí.
1: Or when parents died.
2: Nebo když rodiče zemřou.
1: Then three persons.
2: Tři lidi.
1: They sisters, brothers, etc.
2: Bratři, sestry.
1: I want to have one piece of big piece of my cake.
2: Já chci jenom velký kus toho dortu.
1: Others said no, you get only corner.
2: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said no, completely half.
2: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
2: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
2: Ano.
1: You will get only 20%.
2: Ne, dostaneš jenom 20%.
1: And from 20% you will get only 15%.
2: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
1: Rest I will give it to someone.
2: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
1: Who is that?
2: A kdo to je?
1: Who will get more?
2: Kdo dostane ještě víc?
1: You get 15%, she get 15%,
2: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš
1: 15%. Lawyer.
2: Zbytek stejně schrábnou právníci.
1: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
2: No a pak budete prodávat ten majetek.
1: And you will fight the lawyer.
2: A budete bojovat s právníky.
1: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
2: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
1: Like our Santosh.
2: Tak jako naše Santosh.
1: Name is Santosh.
2: Jmenuje se Santosh.
1: But he's a lawyer. The judge.
2: Ale je to soudce.
1: And she will make santosh for all.
2: A ona tu santosh nastolí všem.
1: How?
2: Jak?
1: 15%.
2: 15%.
1: 15 and 15.
2: 15. Ty 15.
1: Take it.
2: Ber.
1: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
2: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál ten...
1: And you have to pay my fees.
2: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
1: So, from 15% is gone.
2: A tak z těch 15%...
1: Now you have to take a loan.
2: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
1: You are destroyed.
2: A jste úplně zničení.
1: Similarly,
2: a stejně tak,
1: when you have that vritti in your mind,
2: když máte ve své mysli takové vritti,
1: then you are destroyed.
2: Tak už jste zničení.
1: Therefore, slowly.
2: A proto pomalu.
1: We have to achieve the peak of the mountain.
2: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
1: You are walking too quickly.
2: A vy jdete příliš rychle.
1: I know that you know.
2: Já vím, že vy to znáte.
1: But I knew, did not know.
2: Ale já jsem to nevěděl.
1: When I came first time to Europe.
2: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
1: Then I realized.
2: Pak mi to došlo.
1: What Mahaprabhuji said.
2: Co to Mahaprabhuji říkal.
1: And that was this.
2: A šlo o tohle.
1: Girl,

0: खाने की
1: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
2: ता सस्ता ये वेलिसे उसका,
1: दिस साइड इज कुशंगा,
2: na téhle straně je kusan,
1: this side is enemy,
2: na téhle straně jsou nepřátelé,
1: it's very narrow,
2: ta stezka je velice úzká,
1: this side is rakshasa,
2: na téhle straně jsou rakšasové,
1: this side is the wild animals,
2: a na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti, we have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kaliuze, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what more dangerous?
2: A co je ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars a little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost,
1: nevědomost. We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
2: Tohle je moje.
1: I will enjoy.
2: Tohle si užiju, this, to je that, moje. That. Tamhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aaya aur haath khule jaya. When you were born,
2: když jste se narodili,

0: You came with a closed fist.
1: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mama, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So, that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minute.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki, aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: And then it was I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle a praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she was died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And so I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj
0: room.
1: A tam byl pak obývá.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty, že mě budeš učit.
0: It was this. But she put me with television, aha, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there is no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: There was a lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: a Mataji,
0: now 12, the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete Swamiji teď něco, je tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people, they chipped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
0: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes, slippery.
1: A měl jsem
0: slippery.
1: Jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was a pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Eh?
1: Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pane,
1: so this example,
0: a tak tenhle příklad,
1: so we know we have a knowledge.
0: My to víme, my máme to poznání.
1: We have lot of knowledge.
0: Máme hodně poznatků.
1: We have more knowledge than before 100 years.
0: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
1: But still one we cannot cross over. We cannot go.
0: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
1: We cannot say what will happen in one second.
0: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
1: And so Mahaprabhuji's bhajans.
0: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
1: And we know Devapurijis.
0: A my známe Devapurijiho.
1: Big saw, people saw that he walked on the water.
0: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
1: He could go through the rock.
0: Dokázal projít skalou.
1: And he could walk in the air.
0: A dokázal kráčet vzduchem.
1: Now we got this evidence again as Alakpurijis Siddhapitha in Himalaya. At Devapurijis Gufa, 5,000, I think 600 meters height.
0: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích. Ta Devapurijiho Gufa je ještě 5,400 metrů v nadmořské výšce 5,400 metrů.
1: It's not easy.
0: Není to snadné.
1: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpurijis Gufa.
0: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpurijiho Gufa.
1: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
0: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
1: And now they are in Badrinath again.
0: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
1: And in 2-3 days they will go to Devapurijis Gufa.
0: A za 3 dny půjdou k Devapurijiho Gufa.
1: And there is someone here who was in Devapurijis Gufa.
0: A je tady někdo, kdo tam byl, Devapurijiho Gufa?
1: Who was?
0: Kdo to byl?
1: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
0: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
1: How hard?
0: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
0: Byl jsem
2: Swamiji.
0: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
0: Byl jsem se Sabi Shanti.
2: Před 9 lety.

0: I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
0: I lived in Hungary and I lived in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil do hor.
0: It was difficult, but it was so much prana.
2: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
2: That's a good idea.
0: It was just like 800 meters.
2: Okay. Sorry, go ahead.
0: But it was so much prana, very pure prana.
1: Tolik čisté
0: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil Guruji, Swamijiho požehnání.
0: Mahaprabhuji, Dev Puriji, Alak Puriji, all on the way.
1: Pořád po celou dobu.
0: And it was really beautiful
1: a opravdu path. To bylo krásná cesta.
0: To feel the satupan of the gold, the way of Pandavas.
1: Jít tou cestou, který šli pánovci.
0: Really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
0: And Dev Puriji Gufa was beautiful. Yeah. I took a few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
0: that was the Dev Puriji Gufa. A big smile.
1: Gufie.
0: I felt this is Dev Puriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Dev Purijiho úsměv, že se tam na mě usmíval.
2: And you go to Satupan?
0: Yes.
2: Yeah, Suryakund.
0: Suryakund and Satupan, the lake.
2: And Sastadhara falling about thousands of the
0: yes.
2: Waterfalls.
0: Yes.
2: And then Dev Puriji.
0: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
2: Yeah.
0: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadvishanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
0: Thank you.
2: Kesanam sepan. Hadi yav. So, what I want to tell,
1: co mám chci říci,
2: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
2: I am like you.
1: Já jsem jako vy.
2: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
2: I hope.
1: Doufám.
2: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Dev Puriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Dev Puriji.
2: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Puriji's vize, který se mi dostalo.
2: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
2: High and so.
1: Vysoký a.
2: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
2: Two times.
1: Dvakrát.
2: Or three times.
1: Nebo třikrát.
2: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi.
2: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
2: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
2: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
2: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
2: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
2: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
2: We have yoga.
1: My máme jogu.
2: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
2: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
2: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
2: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
2: Just ask who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
2: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
2: Is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel v roku 1965.
2: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
2: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
2: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
2: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
2: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
2: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
2: In communist time.
1: Za komunismu.
2: The first book was published thousands in the Slovakia, what you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
2: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
2: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
2: Communist time under yoga in Yugoslav on Hungary, books was how many thousand, and in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
2: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
2: And they had all the time they had their book, Yoga and Dead Life, with Guruji's, Mahaprabhuji's photos. And they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhuji, Holy Gurujiho fotku a tu si nesli.
2: How many books in German language?
1: Kolik knih v
2: němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
2: etc.
1: A tak dále.
2: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
2: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
2: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
2: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
2: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
2: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
2: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
2: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
2: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
2: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává se tím peníze.
2: Why not?
1: Proč ne?
2: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
2: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
2: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
2: And that's just name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denním životě.
2: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
2: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
2: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikesh.
2: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swamiho Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
2: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
2: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
2: Shivananda practice, everything is very, very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
2: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
2: They are not changing.

0: Millions of people, brilliant.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých, kteří dávají to poselství jógy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Shilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not?
1: A něco jsem se naučil nebo ne?
0: Didn't clean?
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Já jsem řekl ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vijnanadipa Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vijnanadipa Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people, they remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, tak víte, jak je to? Ty rakšasy zaútočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see that Dracula dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: It's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počít?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think

0: I'm bigger now. But we are not. We are always humble.
1: Ale my jsme
0: vždycky
1: pokorní.
0: We should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the Rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten Rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku. Hari Om.
1: Nastartujte a
0: Dracula Hari Om. Can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be it.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I've forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that Rakshasa,
1: a ten Rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo si ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byly nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So, also like diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to.
0: Yes. So, likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hosiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke. Ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will Asala Ramji's bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning 3:30.
1: Tohle to Asala Ramjiho bhajan velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Sedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: Meditate.
0: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do

0: like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshyar rehna banda, oh my friend. Be alert. Hoshyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke. Don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai dhagon ki. This city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená nevědomost.
0: So there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhans Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri, Vivekanand.
1: A jejich žák Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: Na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many things we have to be careful. I give you a warning.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.